V našich 7 banských mestiech mají se všade 5:30 šichty za týždeň a každá 8 hodin vyrábať a stavať. Který šefár, hutman aneb haviar hore poznamenané šichty bez hodnoverných a slušných príčin nevykoná, než zamešká, aneb který jest v práci lenivý a zahalčivý, takže svú povinnosť bedlivé nevykonáva, ten a takový času neb i každého týdne má a môže býti z roboty zložený a k tomu ešte má býti i pokutovaný. Tak chceme a prísne rozkazujeme, aby žáden šepár, hutman, haviar neb jakýkoľvek delník proti nám a našim potomkům, jakožto sme nejvyšší vrchností, žádné špuntování, spiknutí a vzbúrení, lstivé rady spoluscházení a neb jiné, tem podobné veci zle nečinil ani slovem, ani skutkem. Zjevne neb tajne, žádným způsobem, podobné tež i sami proti sobe a mezi sebou rotu nepriatelsku nemají se scházeti. Ale mali někdo nejakové ublížení, to našemu Bergmajstrovi neb Bergrichterovi oznámiti. Který pak proti tomu učinil a takových oznámených vecí se dopustil, má život i mení své utratit.